head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, on püha päev 9. august ja siit Elmari stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Olen järgmised 2 tundi veel teiega, mis tähendab seda, et meil tuleb nii nagu ikka pühapäeval ette üks suur seiklusmäng mööda suurt ja laia ilusat Eestit. Teeme ühe sellise nagu suvetuuri mööda Eestimaad, ehk siis hakkame otsima üht toredat ja mõnusat ja ilusat asulat. Ja võib-olla sina, hea kuuleja, oledki praegu just nimelt seal. Nii et annan sulle 3 laulu aega, et enda võileevad valmis teha, et enda kohv ilusti tassi sisse välja valada, sinna piim või koor peale panna ja võib-olla isegi suhkur sisse segada. Ikka selleks, et sa oleksid valmis suurde mängu astuma. Mõtle kaasa, mängi kaasa ja võid võita siit poolt ka vägevaid auhindu. Räägin teile mängureeglitest, auhindadest ja ka esimesest vihjest lähemalt juba mõne minuti pärast, nii et võta see mõnus hetk siin tänases ilusas suvepäevas ja ole Raadio Kelmar ja õpime tundma Eestit. Saame 6 toredat fakti teada ühe Eesti asule kohta. Aga praegu ansambel Shannon looga na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na